0: zespół to je Feel to Feel. Nowa písnička, znane jako Burn Down Babylon. Dobrý den, hledáte to, slucháte to. To budú nejlepšie písnička pro vás. A teď pozor na nové hudbu, znane grupa Feel to Feel. Následk.
1: Da-da. Da-da-du, da-da, da-da-du, da-da-du.
2: Chemnitz ohne Rentner,
1: da-da-du.
2: Wie leer wär das denn?
1: Da-da-du,
2: Chemnitz ohne Nazis,